Could that be your buddy? I'm gonna shoot my buddy.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: I live to be 100.
1: Like Van Morrison.
0: I don't think I ever will.

Summer Night City. Tady jste poznali Abu. Na Core Music Radio startuje Old School. První prázdninové vydání, kterého vás zdraví je Jakub Nevín. Od mixpou toho mikrofonu a dáme si spoustu osmdesátek. Tak doufám, že vás to bude bavit. Fanning Cannibals už za chvilku, taky Fox the Fox. A teď George Michael a Wham. Your man. Tak si užijte poslech a to vám přeju od mixpultu mikrofonu samozřejmě Jakub Nevín.

režisér Diamond, jediný velký hit nizozemské formace Fox the Fox. Old School na Cone Music Radio dohrává. My se dáme So Alright a Christopher Cross. Taky Supermax Love Machine. A protože letošní léto opravdu dost tvrdé, hlavně v městech a hlavně ten minulý týden teda a minulý víkend byl opravdu jako krutý na nově zrekonstruovaném tepelném ostrově na náměstí Jiřího Spoděbele, tam měřili dokonce 54 stupňů. To se fakt za 500 milionů vyplatí. Tak si dáme Cruel Summer od Bananami a budeme doufat, že některý politici z našich měst nebudou dělat ještě větší tepelné ostrovy, než už dneska jsou.

Posloucháte Old School. Tohle je závěr 70. let. Rakouská kapela Supermax. A La Machine. Parádní funky disco. Z té doby. No a my si dáme další muziku. Tenhle týden se hládáme hlavně 80. Tak se posuneme do novějších 80. Čeká vás už za chvilku Donna Ellen, Sweet Somebody, taky Five Star a The Slightest Touch. No teď ještě takové trošku řekněme rané 80. Susan Fassbender, taky neskutečně zapnutá věc a skladba Twilight Café. Velice příjemný kousek tady v Old School na Core Music Radio a užijte si první prázdninové videa.

Side is Touch. Five Star na Kolm z Rádiu. Taky skvělá pecka z druhé poviny 80. která se velice málo hraje. A my jsme si dali tady v Holcku a v podobném stylu pokračovat i teď. Tady jsou Eight Wonder a Stay With Me. Potom Inner City a Good Life. No a pak si dáme jeden takový klasický letní hit. Laidback. To je rok 83. Deska Keep Smiling a je skladba, kterou asi znáte všichni. Sunshine Reggae.

Attention, reggae. Get a lot stronger. I'd back. Let the good vibes. Dánská dvojice, která kromě tohohle hitu měla i spoustu dalších skvělých věcí, které si můžete poslechnout třeba v autkářství a na Core Music Radio vždy v sobotu od 8 do pozdních nočních hodin. Ale Old School je na svém konci, tak se s vámi rozloučím. Loučí se tady Jakub Melý na tových spoutů a mikrofonu. A na závěr taková pohodovka a hrozně příjemná 80-ková věc. A to jsou švýcarští Double a jejich Captain of Her Heart. Tak se Old School naleďte i za týden, ať už premiéře od 14 hodin ve středu, nebo v pátek taky v repríze od 6, případně i zmiňované loutkářství v sobotu od 8. A příjemný poslech dalšího vysílání.

0: Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk Vestovi. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Krásné a hlavně dobré ráno. Máme pátek 3. července. Posloucháte Color Music Radio, za což jsem hrozně rád. Takže Roman vás všechny zdraví. A dnes oficiálně začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Tak se tam na chviličku podíváme. Tady jsou Level 42, Lessons in Love. Tak kamarádi, hezký ráno.

Lessons in Love, 11:42. Tak dnes slaví svátek Radomírové, tak všem Radomírům přejeme všecko nejlepší. Krásný pátek. Je před námi takový prodloužený víkend, protože v pondělí je svátek. Tak si užijeme hezky 3 dny volna. Tady jsou In Excess, Need You Tonight.

Vzpomínka na Michaela Hutchence a kapelu In Excess, Need You Tonight. 7 hodin 9 minut. Řeknu jenom fandům sportu, hlavně pořád, kteří sledují mistrovství světa ve fotbale, že Švýcarsko porazilo Alžírsko 2-0. Byla to velmi klidná výhra. Tady jsou Simple Red a Stars.

Stars, Simply Red. A když jsme u těch hvězd, tak největší hvězda festivalu už je v Karlových Varech. Dustin Hoffman včera přiletěl tryskáčem a protože dnes oficiálně začíná Karlovarský festival, tak si dáme jednu z nejlepších bondovských písniček. Tu má na svědomí Tina Turner a její mega flákota se jmenuje GoldenEye. Tak hezký ráno, dámy a pánové. Je 7 hodin 14 minut, pátek 3. července.

borci ze Švýcarska, kteří se říkali Double, The Captain of a Heart. 7 hodin 22 minut, stále posloucháte vaše oblíbené rádio Color a tady jsou Earth, Wind and Fire. Let's groove. Takže ještě jednou všem Radomírům přejeme to nejlepší k dnešnímu jejich svátku.

All Right, Let's Groove Tonight. Tak to byly Earth, Wind and Fire. A dostal jsem velmi milý e-mail od posluchače, který se jmenuje Rudolf. A Rudolf si přeje Prince. Tak Rudlo, ještě jednou díky za e-mail. Trošku mě to nakoplo. Tak si dáme Prince You Got to Look. A speciálně dnes pro tebe. A samozřejmě i pro ostatní posluchače Color Music Rádia.

You Got The Look. Tak to byl Prince speciálně pro Rudolfa. A já vám řeknu, jaký bude dneska počasí. Má být celkem příjemně. Zhruba až do 23 stupňů mají být teploty. Takže žádný horko, ani žádný déšť. Prostě příjemný den. A takovejhle den přeju do Karlových Varů. Protože dnes to oficiálně začíná. Tady je Terence Trent D'Arby. Sign Your Name. 7 hodin 32 minut.

Let the music play, Mr. Barry White na koloru a tady je další mistrině. Skvělá zpěvačka, Lisa Stansfield a její velký hit All Around World. To speciálně vždycky potěší hodně ženy, takže všem dámám přeju krásný ráno. All Around World a Lisa Stansfield.

Lost in Music, Sister Sledge. Posloucháte Romeo Show, muzika, která chybí na Color Music Radio. A do konce dnešního mého vysílání zbývají 4 písničky. A na svědomí je budou mít Pretenders, Tom Petty and the Heartbreakers, Kellen a Jamiroquai. Tak si je pojďme společně ještě užít. Hezký ráno, je 7:48.

Don't get me wrong, Pretenders na Koloru. Tak a teď zdravíme našeho šéfa Míru. Tak Míro, hezkou cestu autem, hlavně klidnou, a k tomu si můžeš dát Volume Right. Tady je Tom Petty and the Heartbreakers a Learning to Fly, a to určitě budeš mít rád. Tak hezkej den a ti všecko dobře dopadne.

Learning to Fly. Tom Petty and the Heartbreakers. 7 hodin a 55 minut. A protože spousta z vás má rádo Kellyna, a dokonce můj kamarád Marcello si ho strašně přeje, tak vám splním další přání. Splnil jsem přání Mirkovi a teď splním přání Marcellovi. A tady je Kellyn, rychlí kluci.

Tak, to byl Kellen a tady je moje poslední dnešní písnička, kterou má na svědomí Jamiroquai, You Give Me Something. Tak se mějte, přátelé, fajn, přeju vám krásný prodloužený víkend a spolu se uslyšíme zase v úterý.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší čaje tékané.
3: Color Music.
5: Color Music. Color Music.

0: Their non-conforming attitude reflected the spirit of the times, and the art they produced became an inspiration to a generation.
1: Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Dneska je 3. července, svátek nám slaví Radomírové. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, a taky občas déšť. Ten opravdu výjimečně a spíš po ránu, ale to už by mohlo být taktéž na většině našeho území pryč. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní v tuhle chvíli by se měly pohybovat mezi 13 až 17 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom 20 až 24 stupňů. K večeru se ochladí na 14 až 17 a přes noc potom teploty kolem 10 až 14 stupňů. Ano, přátelé, takhle by to mělo vypadat tenhle ten víkend s počasí, minimálně tedy pro dnešní den. Zítra by se to nějak

nemělo, takže žádný hit z parády, ale tedy pro zítřek nám slibují trošku víc slunečna, i když jediná jistota je, že počasí bude. No a co se bude dít v dnešní Frikoloře, pravidelný posluchač tuší a my většinou už víme, že půjde o dva hudební sety. Ten první bude věnovaný rapu a hip-hopu, věci, které mají fousy až na zem, oldschoolové záležitosti. V té druhé části naopak mrknem na ty nejaktuálnější novinky ze světa džunglu a drumbassu. Je tady totiž pátek a čekají nás klacky v kýblu. No a před 9. a 10. rubrika Frikolora Infos, to je pravidelná záležitost, kterou tady máme už od začátku, a to od 2. září roku 2013, kdy se v éteru Color Music Radio Frikolora objevila. Já jsem tedy ještě jednou připraven, DJ Friky za gramcema a za mikrofonem, přeju vám příjemný dobrý ráno a příjemný poslech dnešní Frikolory. Their non-conforming attitude reflected the spirit of the times, and the art they produced became an inspiration to a generation of younger artists. Their non-conforming attitude reflected the spirit of the times, and the art they produced became an inspiration to a generation of younger artists. Their non-conforming attitude.

30 minut po 8 hodině. Tohle je Busta Rhymes Dangerous a my půjdeme k Gangstar Just to get the rap. Ano, přátelé, další věc a oldschoolová záležitost dnešní frikolory. První části, která už je za svojí polovinou. První polovina celý druhý poloviny, když se to rozpůlí správně, přátelé, ano. No a nás čeká ještě zhruba 20 minut. Pak se podíváme na informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Rubrika Frikolora Infos.

Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra ukazuje 55 minut po 8 hodině. Dneska je pátek a to 3. července. Svátek nám slaví Radomírové a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, výjimečně dešť přehánky. Teploty ty ranní v tuhle chvíli by se měly pohybovat mezi 13 až 17 stupni nad nulou. V odpoledních maximech dnes 20 až 24 stupňů. K večeru se ochladí a to na 17 až 20 a přes noc potom, přátelé, 10 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internet. Bezprecedentní nárůst, a to od dolarových miliardářů. Je jich totiž rekordní množství. Dolarových miliardářů je na světě rekordně mnoho. Jejich počet loni vyskočil o 13% na 3302. A jejich majetek rostl víc než dvakrát rychleji než bohatství běžných lidí. Za prudkým bohatnutím nejbohatších stojí hlavně boom kolem umělé inteligence, který žene vzhůru ceny akcí. Globální bohatství rostlo už 3. rok v řadě, a to podstatně silněji. Průměrné bohatství jednotlivce přitom rostlo výrazně rychleji než světová ekonomika, uvedl Robert Karforsky ze švýcarské banky UBS. Ta tento týden zveřejnila zprávu, podle níž se počet dolarových miliardářů zvýšil o 13% na zmiňovaný 3302. Bohatství miliardářů loni vzrostlo z průměru o 25%. Běžné osobní bohatství ve světě o 10,8%. Mezi nejbohatšími UBS eviduje 18 lidí z mezi 50 až 100 miliardami dolarů a dalších 19, kteří hranici 100 miliard překročili. 15 z nich žije ve Spojených státech. No a my pokračujeme dál. Další informace, ta se týká teď to tady mám, tady to je. Proč při hubnutí myslíte na jídlo ještě víc? Na vině může být food noise. Ano, jakmile se z jídla stane projekt, i běžné rozhodnutí získávají nečekanou váhu. Každá porce se začne hodnotit, každá odchylka zapisovat do pomyslného skóre a velká část dne se postupně podřizuje tomu, co jste snědli nebo co teprve s ní splánujete. Právě tuto mentální zátěž vystihuje pojem food noise. Neoznačuje obyčejný zájem o jídlo ani chvíli, kdy plánujete další chod, ale úvahy, které se vrací s nepříjemnou vytrvalostí a zabírají stále více pozornosti. Časem mohou ovlivňovat soustředění, náladu i způsob, jakým prožíváte běžný den. Hlad je pryč, vyjednávání pokračuje. Hlad se zpravidla hlásí prostřednictvím tělesných signálů a po jídle obvykle ustoupí. Chuť se oproti tomu může projevit touhou po něčem sladkém, křupavém nebo důvěrně známém. Přestože další energie zrovna nepotřebujete, food noise je však celá mentální konverzace. Zahrnuje plánování dalšího jídla, počítání, porovnávání množství, zákazy, výčitky i sliby, že zítra už budete disciplinovanější. No a poslední informace dnešního rána. Moucha není jen otravný hmyz. Věda ví, proč ji člověk nedokáže chytit a jak na ní vyzrát. Moucha domácí působí jako otravný líný hmyz, který se bezsilně motá po kuchyni. Ve skutečnosti je to mimořádně úspěšný druh s citlivým čichem, rychlým zrakem a schopností najít potravu i na velkou vzdálenost. Právě proto ji doma nechceme. Střídá odpad, výkaly i jídlo a může mechanicky přenášet choroboplodné zárodky. Moucha domácí obvykle působí jako zdatný cestovatel. V kuchyni nebo u odpadkového koše se často drží na malém prostoru a zdánlivě krouží pořád dokola. Ve skutečnosti ale dokáže urazit mnohem větší vzdálenosti, než by člověk od něka milimetrového hmyzu čekal. Podle entomologů z University of Kentucky se mouchy domácí běžně pohybují v řádu 1 až 2 mil od místa, kde se vylíhly. Delší lety jsou možné, ale spíše za výjimečných okolností a týkají se menší části populace. Terénní studie využívající značný a zpětný odchyt much zase zaznamenala jedince ve vzdálenosti 5 až 7 kilometrů od místa vypuštění. Starší práce popisují i delší záchyty. U těch je ale vždy důležité rozlišovat mezi tím, co dokáže jednotlivá moucha a tím, jak daleko se běžně pohybuje většina populace.
No a nejdříve potravu rozpustí, pak ji nasaje, ochutnává nohama a proč jí plácačkou tak často mineme? Moucha domácí není žádný extrémně rychlý letec. Její letová rychlost se běžně uvádí zhruba kolem 7 km za hodinu, tedy přibližně jako svižná lidská chůze. Rychlá nám připadá hlavně proto, že je velmi obratná a dokáže reagovat v nepatrném zlomku času. Pomáhají složené oči, tvořené tisíci drobných oček. Každý zachytí malou část obrazu a dohromady vytváří široký zorný pole. Popularizační shrnutí Florida International University vysvětluje, že právě složené oči a rychlé nervové zpracování dávají mouchám výhodu při úniku před predátorem nebo před člověkem s plácačkou. Ale dá se chytit, ne, že ne? To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Jsou 9:59, dáme si reklamu a za chvíli Jungle Drum Bass a samozřejmě taky soutěž s Lety Trollem. Pravidelná záležitost až

0: Práci na šrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zletníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajdašrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajdašrot, my jsme na šrot. Cajdašrot po celý rok.
3: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Rádio.
8: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
9: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

byla první novinka dnešní Frikolory, ano přátelé. Název Ruma, Andrew, taky Lottie Jones. A další věc, Blue Moon, Mary McKenzie, Utopia. Fuck.

čekat v rámci soutěže. Já tady mám pro vás soutěžní otázku, kterou tentokrát dělali samotní Lety troláci, ano přátelé. A soutěžní otázka pro dnešní den je, který track dostal Jason Status společně se Stormzym na první místo britského official single chart. No a pokud to víte, tak můžete soutěžit, ano přátelé. Soutěžíme o lístek na Lety trola. Soutěžní tedy otázka zní, který track dostal Jason Status společně se Stormzym na první místo britského official single chart. Ano přátelé, a jak soutěžit, tak to pravidelný posluchačují. Ten, který naladil právě teď poprvé, nebo se to ještě nedozvěděl,

týdny, tak lístek na Lety Troll, který se uskuteční na přelomu července a srpna, tedy už za pár, přátelé. Ještě tady pár lístků bude, ale já bych nečekal, já bych tedy neváhal, já bych soutěžil, a to společně s Lety Trollem a s Frikolorou, a o lístek na Lety Troll, který tedy můžete dostat, pokud na správnou odpověď na Instagramu odpovíte, tedy na profil DJ Freaky Fling, dáte follow. A ještě jednou zopakuji soutěžní otázku, který track dostal Jason Statham společně se Stormzym na první místo britského official single charts. Já to vím, vy to víte, kdo to ví, odpoví. Jedeme dál.

Stepa Brown, Fear Git. No a my zopakujeme soutěžní otázku, tak aby vy, co jste navadili právě teď, jste mohli taktéž soutěžit o lístek, a to na Let It Roll. Soutěžní otázka pro dnešní den zní následovně. A to tedy poslouchejte pozorně, já to tady mám totiž napsaný, a je to, který track dostal Jason Status společně se Stormzym na první místo britského official single chart. Ano, přátelé, takže soutěžní otázka o lístek na Let It Roll zní, který track dostal Jason Status společně se Stormzym na první místo britského official single chart. Pokud to víte, můžete vyhrát lístek na Let It Roll, a to pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink. Dáte follow, napíšete do zprávy správnou odpověď, no a pokud budete vylosovaný, je to tam. Prostě vyhrajete zdarma s Frikolorou a s Let It Rollem lístek. Takže ještě jednou pro ty, kteří to nechytili a chtěli by soutěžit, vězte, že soutěžní otázka není příliš složitá. Který track dostal Jason Status společně se Stormzym na první místo britského official single chart? Správná odpověď se napíše na instagramový účet DJ Freaky Flink do zprávy a samozřejmě předtím dáte follow. Teď už Fear Gita, Stepa Brown, další novinka tohodle týdne v rámci junglu a drum bassu v pátek mezi 9 a 10 hodinou tady u nás na Color Music Radio.

37 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio, pořad

Samozřejmě s pořadem Frikolora. Pokud by se chtěli na Lety Troll vyrazit zdarma, máte možnost, přátelé, stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní. Který track dostal Jason Status společně se Stormzym na první místo britského official single chart? Ano, přátelé, který track se dostal tedy od Jason Status, který udělali společně se Stormzym na první místo britského official single chart? Tak správnou odpověď napíšete na Instagramový účet DJ Frikolora. Flink, dáte follow, do zprávy napíšete tedy tak, jak se track jmenoval. No a my vás zařadíme do slosování a vy můžete vyhrát lístek na Lety Troll společně s Frikolorou, tedy na tenhle ten festival. Můžete vyrazit úplně zdarma. Je 7:40 minut po 9. hodině a my pokračujeme v krasojízdě. Mám pro vás ještě další věc s názvem Got Me Trippin'.

No a já vás taky chci pozvat na dnešní podvečer, a to do Karlových Varů, kde vystoupím na stage Rohlík od 17:30 do 19:30, říkala Zdolka. Takže dvouhodinový set, já se na to musím ještě mrknout, ale prostě od 17:30 to vím, na to jsem koukal já. Pokud plánujete Karlovy Vary filmový festival a chcete se přijít podívat třeba na můj set, tak dneska bude možnost, samozřejmě to slavnostní zahájení. Dneska budou Vary pravděpodobně tak trošku praskat ve švech. Vypadá to i v rámci ubytování, páč někteří se rozhodli, že třeba budou některým rušit ubytování na poslední chvíli s důvodem, který je tak trošku k vysmání, ale takové věci se dějou, přátelé. Dějou se po celém světě, nejenom v Karlových Varech. Už jsme toho všichni možná byli svědky. Teď ale Got Me Trippin' a Makoto, za chvíli ještě jedna pecka na závěr. A čekají nás Freecolora Infos, taky přepnutí z Freecolory na Holiday Edition. Dobrý ráno vám všem, na Color FM přeje DJ

je tady závěr Frikolory, 55 minut po 9. hodině dneska, tedy pátek 3. července, kdy svátek slaví Radomírové a meteorologové nám slibují, že i dnes počasí bude, tak mám pro vás informaci, jaký by asi tak zhruba mohlo být. Jasno, polojasno, zataženo, výjimečně dešťový přehánky, tak by to mělo dnes na našem území vypadat. A teploty, ty raní 13 až 15 stupňů nad nulou, v odpoledních maximech 20 až 24 stupňů, k večeru 13 až 19 a přes noc potom teploty kolem 10 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No jako první je tady bezprecedentní nárůst dolarových miliardářů a jejich rekordní množství. Dolarových miliardářů je na světě rekordně mnoho. Jejich počet loni vyskočilo 13% na 3302 a jejich majetek rostl víc než dvakrát rychleji než bohatství běžných lidí. Za prudkým bohatnutím nejbohatších stojí hlavně boom kolem umělé inteligence, který žene vzhůru ceny akcí. Globální bohatství rostlo už třetí rok v řadě a to podstatně silněji. Průměrně tedy bohatství jednotlivce přitom rostlo výrazně rychleji než světová ekonomika, uvedl Robert Karolfsky ze švýcarské banky UBS. Ta tento týden zveřejnila zprávu, podle níž se počet dolarových miliardářů zvýšil o 13%. Miliardáři podle ekonomů UBS Jamese Mazeoa nejvíc vydělali na rozmachu umělé inteligence. Většina jejich bohatství je vázaná na akcie firem z burzy, takže část růstu jde na vrub akciových trhů. Právě startupy kolem umělé inteligence loni podle serveru CNBC vytvořili desítky nových miliardářů soukromých firem s hodnotou přes miliardu dolarů. Je v oboru už 498 a dohromady mají 2,7 bilionu dolarů. V přepočtu asi 57 bilionů korun. No a my jdeme dál. Další informace. Proč při hubnutí myslíte na jídlo ještě víc? Na vině může být food noise. Jakmile se z jídla stane projekt, i běžná rozhodnutí získávají nečekanou váhu. Každá porce se začne hodnotit, každá odchylka zapisovat do pomyslného skóre a velká část dne se postupně podřizuje tomu, co jste snědli nebo co teprve s ní splánujete. Právě tuto mentální zátěž vystihuje pojem food noise. Neoznačuje obyčejný zájem o jídlo ani chvíli, kdy plánujete další chod, ale úvahy, které se vracejí s nepříjemnou vytrvalostí a zabírají stále více pozornosti. Časem mohou ovlivnit soustředění, náladu i způsob, jakým prožíváte běžný den. Hlad je pryč a vyjednávání pokračuje. Hlad se zpravidla hlásí prostřednictvím tělesných signálů a po jídle obvykle ustoupí. Chuť se oproti tomu může projevit touhou po něčem sladkém, křupavém nebo důvěrně známém. Přestože další energii zrovna nepotřebujeme. Ano, přátelé, food noise je však tedy celá mentální konverzace. Zahrnuje plánování dalšího jídla, počítání, porovnávání množství, zákazy, výčitky i sliby, že zítra už budete disciplinovanější. No a poslední informace dnešního rána se týká much. Ano, přátelé, moucha není otravný hmyz. Věda ví, proč ji člověk nedokáže chytit a jak na ní vyzrát. Moucha domácí působí jako otravný líný hmyz, který se bezcílně motá po kuchyni. Ve skutečnosti je to mimořádně úspěšný druh s citlivým čichem, rychlým zrakem a schopností najít potravu i na velkou vzdálenost. Právě proto ji doma nechceme, střídá odpad, výkaly i jídlo a může mechanicky přenášet choroboplodné zárodky. Moucha domácí obvykle nepůsobí jako zdatný cestovatel. V kuchyni nebo u odpadkového koše se často drží na malém prostoru a zdánlivě krouží pořád dokola. No a tady tedy píšou, že důvod, proč je poměrně domácká moucha vydá dál, bývá prostý potrava. No a ani žádná extrémně rychlost tedy tady není, ale má ty oči složený z mnoha očí, jak to tak řeknu, polopatě. A tedy rychlost běžné tedy v řádu 1 až 2 mil tedy od místa, kde se vylíhly, a její rychlost je zhruba 5 až 7 kilometrů, tedy což je průměrná rychlost chůze, ale ona má rychlý reakce a spoustu očí, přátelé, proto jí prej nemůžem chytit. Zeptáme se Martina Svátka, co si o to myslí.
Předtím ale ještě řekneme parťáky a parťákem pořadu Freakolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro tedy pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky.

0: Filmový festival se dozvíme, co zazní jako první pecka dnešního Holiday Edition, a to samozřejmě pod taktovkou Martina. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Co ty a mouchy?
1: Hele, já jsem šťastný, já mám sítě do oken.
0: Takže nemáš žádný hmyz doma?

0: včívky a já i drony nemám rád teda.
1: OK, často kolem tebe nebo u tebe doma lítají drony?
0: No, drony nelítají, ale když to slyším třeba v bedně, jo, nebo v nějakém filmu, tak je to pro mě dost odporný zvuk.
1: OK, drony a hmyz, ruku v ruce, Marťas, no tak to jo. No a co bude první pecka dnešního Holiday Edition?
0: Tak dneska Moby, to je jedna taková věc, jsem našel. Je to podobný rytmu, co si hrál teďka ty, ale je to starý už hodně, to feel so real.
1: OK, tak tohle je pozvánka na Holiday Edition a já se s váma pro tuhle chvíli loučím. Jak jsem zmiňoval, kdybyste se chtěli potkat dneska od 17:30 Karlovy Vary, filmový festival, první den tedy filmového festivalu a stage rohlík od 17:30 do asi 19:30, jestli se nepletu. Prostě, když tam budete v 17:30, nic neskazíte. No a jinak v pondělí po 8:00 hodině, díky za pozornost, mějte krásný den, užijte si ho společně s Kolorem.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme

vždycky v pátek mě napadne zahrát takovouhle věc. Já jsem to kdysi poslouchal, stejně jako minulý den jsem vám hrál třeba Ultrasonic. Asi mě to vždycky trošku donutí, nebo lehce, tak jako to je takový blbý slovo.

0: Posloucháte Holiday Edition.
1: No, to se povedlo. To byl střih jako blázen. Každopádně Prodigy teď už

pleasure wear and matching luggage.

A teď je na solový dráze, já myslím, že má něco novýho, jsem to nějak zaslech, ale ještě to nemám. Teď dvakrát Snoop má zase po svém albu, který vydal nedávno, má další novou věc.

Celou tuhle desku nebo z téhle desky jsme si taky hráli. Vyšla nedávno, Ten Till Midnight. No a Snoop má už další věc společně s Chaka Khan. Tato věc, která se jmenuje Boogies in My

Mary J. Blige, samozřejmě velký track. Teď je další ukázka, další zpěvačka v remixu. Tadle ukázka Long As I Live, tohle je Toni Braxton. Nevím, jestli jsem někdy vůbec zahrál tenhle ten remix, vždycky jsem hrál ten Origoš. Ale rozhodně ten remix má pohyb. Toni Braxton.

0: Samozřejmě originál produkce Babyface, to je jasná věc. Toni Braxton, Long As I Live, tady ten taneční remix. Hodně úspěšná věc pro tuto zpěvačku. No a teď už pozvánkovej break, za chvilku další muzika. No tak, jsme spolu.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio. Let's party. Let's

0: Music Radio. Hudba všech barev.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zablingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
2: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na

No tak a na úvod druhý vysílací hodiny, tahle ta aktuální věc Ludacris, Pullover, to je samozřejmě aktuální záležitost, stejně jako ta další. Nový album vydal, chtěl jsem říct zpěvák, ale rapper, který se jmenuje T.I.,

Today's someone at T.I. Kill the King. And Won't. Dalam Guaska's Summer Walker. No, teď je poslední ukázka z tohle alba. To je T.I. společně s ním Usher. Gorgeous. Gorgeous if you want.

Gorgeous, tak tohle to je ukázka T.I. Představovali jsme si pár ukázek z alba Kill the King. T.I. Usher, teď už

Slow Station se jmenuje album. No tohle je samozřejmě originální verze, dneska vám nabídnu i živák, který se mi hrozně líbí, povedz se. Tak tady je Keith Urban a Michael McDonald, tato věc, We Go Back, live

někdejší člen taky B2K. Má teďka novou věc, nový EPčko. Na mě nějak zvlášť nezapůsobilo to EP, ale jinak tato věc hodně připomíná třeba Beautiful od Snoopa, ale jinak samozřejmě The One, tato ukázka. A teď se mi tady něco spustilo a ještě jsem k tomu chtěl říct, že ta následující věc, to už je Keith Sweat, se opět vrátil s novou muzikou. Tentokrát má za sebou docela dost lidí, King George, Calvin Richardson, Cupid a taky, omlouvám se, Roy Chip. Tato ukázka, která se teď objevila v amerických rádiích. Takový soulí.

Sweat určitě je, tak tou legendou je i zpívající legendou je pořád tedy Johnny Gill. Ten taky vydal novou věc. No tak teď trošku takovýho soulu R&B a tato věc A Dance, A Kiss. No začíná se to dost hrát v těch amerických R&B rádiích. Tady je Johnny Gill.

No i ta následující věc je současná, i když asi ne úplně tak známá. V Americe tedy jo. V R&B rádiích tenhle zpěvák. Jmenuje se Cam. One Love.

Music Soul Child, no taky Redman. Už je skoro závěr. To je taky taková zapadlá věc na soundtracku Rush Hour 2. To jsou nějaké ty křižovatky smrti v češtině, nebo jak se to jmenuje, nebo tak nějak. Rush Hour, jednička mě bavila víc, tady myslím soundtrack, ty filmy vůbec, to mě nějak míjí, minulo mě to a myslím, že mě to ještě míjet nějakou dobu bude, každopádně tohle to je docela dobrá věc, Music a Redman a předposlední ukázka ode mě pro vás. No tak taková klidná půlhodinka bych řekl, závěrečná, většinou tady současný R&B.

potkat příští týden v pondělí, co se týče tady Holiday Edition. Jinak na Koloru zítra po 10. hodině ACX, to je jasná věc. Mám pro vás spoustu novinek. No a parádní country muziky, to je jasný, jako vždycky. A moc se taky na vás těším zítra. Jinak za chvilku Lukáš Kolíbal, polední menu. A vy se mějte krásně.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotač.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
5: Fonotač.
6: No tak to roztoč.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 12 hodin.
9: Color Music Radio.
8: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
10: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
11: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
8: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
11: Přijedete zcela určitě do Zlína.
8: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
12: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody.

Krátce po 12. hodině, čerstvé polední menu. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Pokud posloucháte v páteční premiéře, tak střídám Martina Svátka a jeho dopolední dvouhodinový blok plný skvělý muziky. Zkusím adekvátně navázat. A jsem moc rád, že můžeme takhle společně tvořit tým a takhle si předávat tu pomyslnou štafetu nebo kormidlo nebo DJský pult, říkejte tomu, jak chcete. Každopádně teď jsme se přepojili tady ke mně do studia a nasledující hodinou vás budu provázet já. A dnes jsem začal Curtisem Mayfieldem, protože máme v Praze takový jeden obchůdek plný CDček a vinilů z druhé ruky. A přesto, že už to skoro nemám kam dávat, tak tolik miluju muziku a tolik miluju objevovat nový zajímavý věci, anebo třeba i starý, který nemám v digitální podobě. A takže jsem zase včera šel pro jedno, dvě CDčka, odešel jsem s paklem asi 10, tak Curtis Mayfield byl jedním z nich a tím druhým CDčkem, který jsem si odnesl, to je deska jménem Color Me Free a zaspívám právě teď Joss Stone a k tomu tam ještě navíc hostuje Sheila E. Posouváte Color Music Radio, polední menu. Zdravím od Karlovy Varu až po Opavu a všude, kdekoliv posloucháte FM, DAB plus internety. Skvělý, že jste s náma. Zdravím taky parťáky Rojto Ice Cream a MacParts.cz. Nakladatelství Darmagaya, i dnes budeme soutěžit.

Posloucháte Polední medy na Color Music Radio a prosloucháme poprvé věci, které jsem si včera pořídil v tom mým oblíbeném second-handovém storu, kde se vždycky ponořím, jdu tam jenom na 5 minut. Včera to byla zhruba hodina a furt jsem objevoval, tak jsem potom poslouchal různé věci. A některý, nebo většinu z toho vlastně beru ne proto, abych tvořil si nějaký velký archív, ale protože jsem si říkal, takovouhle skvělou muziku, to se bude skvěle hodit do poledního menu a do vysílání Color Music Radio. Tak tohleto je samozřejmě jedna z desek, kterou když jsem tam zahlídnul, tak jsem ji tam nemohl nechat. A schválně, kdo víte, kdo vám to zpíval? Bobby McFerrin. Obrovský hudební inovátor, který pracuje, jeho nástrojem je hlas, který ho samozřejmě celý svět zná kvůli hitu Don't Worry Be Happy, který napsal tak jako mimo děk ve studiu z legrace. A on se stal takovýmhle megahitem, ale který ještě dávno předtím už tvořil hodně zajímavou muziku, hodně vědomou muziku, hodně pracoval s rytmy, melodiemi, hodně pracoval s různýma dalšíma zajímavýma muzikantama napříč žánry, jako je třeba Jojo Ma, jako je Herbie Hancock, teď mi vypadlo jméno, ale za chvilku si ho dám, Richard Bona a další. A mě prostě byly tam dvě desky, bylo tam jeho Best Of a byla tam jeho album, který se jmenuje Bang Zoom, z kterého jsme si zahráli teďka věc jménem Friends. A já jsem si to album pustil a musím se přiznat, že jsem ho předtím neznal. A odešel jsem s oběma deskama, s těma best hits, samozřejmě klasikama, ale odešel jsem i s touhletou deskou, protože mě chytla někde, se mnou zarezonovala. Tak vám dám ještě jednu, podle který se ta deska jmenuje Bang Zoom, Bobby McFerrin. Posloucháte Polední meny? A dneska to máme pestrý, tak dobrou chuť a příjemný poslech. Rozširujeme hudební obzory.

Polední meny na Color Music Radio, dneska takhle pestře. Tohle je moje oblíbená zpěvačka India Irie z jejího prvního alba Acoustic Soul. Jsme si zahráli věc jménem Strength, Courage and Wisdom, neboli síla, odvaha a moudrost. A ten předchozí song, ten se jmenoval Good Times, Dobré časy, a zahrál a zaspíval vám jej Richard Bona. To znamená, tyhle dva songy po textové stránce trochu souvisely, ne? Pokud chcete mít dobré časy, je potřeba odvahy a moudrosti. A samozřejmě co nejvíce lásky to jde. Tak otec Fura tady se mnou dnes v rámci poledního menu. Ještě jednou pozdravy a poděkování sponzorům tohoto pořadu o věci kolem mých Macintoshů, kolem mýho Apple, ať už telefonu nebo počítače, z kterýho vám vysílám, se mi starají macparts.cz. Pokud nějaký rozbijete a potřebujete pomoc, tak právě oni vám můžou pomoct, ale i se spousty dalšíma věcma, tak se můžete u nich zastavit rovnou v macparts.cz, buď online, anebo u Pražského povstání, kde mají servis. Poděkování pro ně, poděkování taky pro Rovito Ice Cream, který dělají skvělý nanuky v bio ro provedení, jahodový, čokoládový, arašidový a nově nejenom na špejly, teda na špachtly, ale nově taky kornoutový a jsou úplně delikatesní, tak vřele doporučuju. Zdravý mlsání bez cukru, Rovito RA2TV i to. A v neposlední řadě poděkování pro nakladatelství Dharma Gaia, který je rodinný nakladatelství a který vydává už přes 33 let skvělý zajímavý knížky. Původně začínalo s buddhismem, postupně se to začalo rozšiřovat i do dalších témat, jako jsou třeba japonský haiku, vůbec kultura, umění, Asie, hodně knížky o meditaci, o sebepoznávání z různých perspektiv, z různých krajů. Taky jedním sloganem bylo knížky pro přemýšlivé lidi a taky nakladatelství specializující se na mimoevropské kultury. Ale zdaleka nejenom, opravdu svoje si tam můžete najít, ať už jste žena, muž, dítě, mladý nebo starý, v uvozovkách starý, tak dobře doporučuji, včetně klasik, jako je Tao Te Ching, nebo Tibetská kniha mrtvých, nebo slavná Diamantová sutra, takovýhle jako úplný totální klasiky všech dob, až po třeba novinku jménem Psychedelika a duše od pána, který se jmenuje Simon Jugler, který teď se v Praze objevil v rámci Světu knihy. A o tady tu knížku právě budeme soutěžit. Za chvilku vám povím soutěžní otázku. Ale ještě předtím nás čekají mimo jiné Incognito z desky Tomorrow's New Dream. Nový sen zítřku a jedna letní, v který zpívá Joy Rose. Haze of Summer.

0: Mary J. Blige, další CDčko, co prostě v tom obchodu včera nešlo nechat z desky, teď jsem ji tady měl pod rukama, ale loupal jsem z ní nálepku s cenovkou, takže se mi někam založil. Takže, anyway, tohle byla Mary J., jo, už to mám, The Breakthrough, album z roku 2005, jo, tam se teďka hodně zvukově pohybuju, někdy mezi 95. a 2005 objevuju spousty klenotů, které teda vyšly, některý z nich se jim dařilo, některý zapadly. Každopádně samozřejmě Mary J., nemusím určitě představovat, na této desce hostujou třeba Will.i.am a Jay-Z, anebo v tady tomhletom songu Rafael Sadiq. Předtím to byly Incognito a teď vás čeká slibovaná soutěž o knihu Psychedelika a duše s podtitulem Mýtický průvodce psychedelickým léčením, hlubinou psychologií a kulturní nápravou. Anotace té knihy, mytologická cesta 10 archetypy psychedelického léčení, starodávné příběhy, konkrétní nástroje a vhledy hlubinné psychologie. Tato kniha je koncipována pro novou generaci průvodců a hledajících. Vzývá tradice jungovské hlubinné psychologie, mytologie a moudrosti domorodých kultur, aby dokázala odpovědět na zásadní otázku naší doby. Jak může nově vznikající obor psychedelické medicíny uzdravit duši v době planetární krize a zároveň kolektivní příležitosti? Opravdu hodně zajímavá kniha, kterou napsal Simon Jugler, zkušený terapeut, který pracuje hlavně s, jak se říká, lidově kouzelnými houbičkami v legálním kontextu a hlavně ne v takovém tom klasickém měřícím farmaceutickém rozměru. Naopak vlastně chce spíš upozornit na duši, kterou enteogeny ukazují. A ta knižka je opravdu hodně zajímavá, ať už vás téma psychedelik zajímá, anebo vás zajímá to téma duše samotný. A jeden z vás tuto knižku vyhraje, kdo mi napíše, v jaké edici tato kniha u nakladatelství Dharmagaya vyšla. Najdete to úplně snadno dharmagaya.cz a stačí mi napsat e-mail na lukas@radiocolor.cz, kdybyste tuhle knihu chtěli vyhrát. A tak to byla soutěž a ještě jednou poděkování nakladatelství Dharmagaya za podporu pro polední meny. Moc si toho vážím a jsem moc rád za všechny ty knížky, které vycházejí. Na mátku možná bych mohl ještě zmínit, že příští týden vyjde po asi 25 letech nové vydání knihy Uvolnit sevření mysli, což je z zen buddhistická klasika z Japonska. A chystá se taky dotisk nádherných Rumiho veršů, kniha jménem Masnaví a tak dále, tak dále. dharmagaya.cz, tam se dozvíte více. A když se podívám na hodiny, tak vidím, že teď je nejvyšší čas se s vámi rozloučit, ale protože pátek je tak trochu svátek a protože mezi 13. a 14. hodinou aktuálně hraje němý kybernetický DJ, tak jsem si říkal, že bychom dnešní menu mohli prodloužit. A tak pojďme na to. Za chviličku si dáme reklamní krátký blok a poté pokračujeme v polední menu.
1: Color Music Radio.
2: Syna Šrot, to by taky! Jsme Cajda Šrot!
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot!
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Byla jedna hodina. Color Music Radio.

Novou hodinu jsme odstartovali muzikou z Kuby. Dalším z CDček, který jsem objevil v tom tajném second hand storeu, je dvojalbum Havana Mood, který dalo dohromady zajímavý kubánský muzikanty a zároveň legendu ambientní muziky Billa Laswella a společně s ním Jay Tuitua. A na jednom CDčku jsou originální věci, které nahráli s těma kubánskýma muzikantama. To byl ten song, který jsme si zahráli, který se jmenoval Cienfuegos, a to druhý CDčko obsahuje dubový verze. Což pro mě z perspektivy někoho, kdo sleduje jamajskou muziku, je zcela normální věc, že máte jednu stranu vinilu regulérní song a z druhé strany dub. Pro vás to může být třeba zajímavý objev, tak ochutnejte dubovou verzi kubánské muziky v podání Billa Laswella a Jeana Tuitu. Posloucháte Color Music Radio, polední menu na Color Music Radio. A my budeme teďka chvilku cestovat Karibikem.

Tak, poslouchali Polední medy na Color Music Radio a tohle to byl Chico Alvarez ještě z Kuby a o Kubě se mluví v posledních měsících, respektive vždycky americký prezident něco zahlásí toho, že si to vezme pro sebe jako další v pořadí, ne, a pak zase ticho po pěšině a pak zase, když se to hodí, tak se to znova vytáhne, nicméně mě zajímalo, že teď jsem v médiích dlouho neviděl nic o tom, jak to teda vypadá s těma Kubáncema, že tam je takový trošku informační embargo a těch záležitostí po světě je tolik, že člověk neví, kam má koukat dřív, co se to vlastně děje a nad tím vším fotbal. Hypnoza fotbalová, anebo prázdninová, že už toho všichni máme plný zuby. No takže jsem se koukal, cože Kuba, cože se tam děje a lidi jsou tam pod ještě v těžší situaci, než byli třeba před rokem. Z hlediska ekonomického embarga, to znamená, že spousty lidí tam nemá naprosto základní věci, jakože třeba potřebujete inzulín, nebo potřebujete něco pro děti, nějakou speciální výživu, nebo a tak dál, nedostává se jim benzínu, protože tam je embargo. A nejnovější zprávu, co jsem našel, byla teďka z 30. června, kdy se kubánský ministr zahraničních věcí vyjádřil, že není žádný vývoj v rozhovorech s americkou stranou ohledně tady tohle jejich rozmyslu toho, že to tam budou teďka blokovat a nechají vyhladovět, nebo nevím, co má v plánu. Pan, který vládne nejmocnější armádě světa, evidentně mění na potkání několikrát denně, co zrovna by si uzmul pro sebe. Trošku nepochopitelný, že mu někdo stále dává svoje hlasy, nicméně nechci to tady politizovat, je mi jasný, že spousta lidí si zároveň může říct, a teď on je hrozně dobrý. Tak nebudu politizovat, nechci politizovat, ale v kontextu té muziky, kterou si hrajeme, samozřejmě nejde to nezmínit, pokud Polední menu je o muzice a souvislostech, jak se hlásí v tom džinglu, tak i to je samozřejmě toho součástí, tak mě zajímá, jak se mají normální lidi. Politická parta se nechová jako normální lidi, protože rozhoduje o lidech, ale žije si úplně jiný život. A to se myslím týká nejenom Spojených států nebo Kuby, ale mnoha dalších zemí. Anyway, to byl otec Fura. A tady je další muzika. Já, australský producent Mista Savona měl nápad, co vznikne z toho, když dá dohromady kubánský muzikanty a jamajský. A vzniknul z toho nádherný projekt Havana Meets Kingston. A tyhle ty věci zpívá Randy Valentine a Solis k tomu a jmenuje se to Carnival. Vy posouváte Polední medy na Koloru.

Tak, to byl krásný song, he? My jsme stále v Karibiku, aspoň takhle skrze zvuk. Někdo, kdo si říká Bétova obas. Já jsem si mu dali jméno po Bétovi, každopádně to byl muzikant z Haiti. A předtím jsme byli, to znamená, že se nabízelo, abych vám hnedka další pustil jamajskou muziku, ale v mém podání by to znamenalo, že by zbytek dnešního poledního miny byl i jamajský. Jako to bylo mu, bylo teďka 1. července, kdy byl Mezinárodní den reggae. To pro mě je úplně snadná záležitost a reggae můžete slyšet v mém vysílání hodně často. Mám tomu i speciál věnovaný Jam Music Reggae Session, který můžete vyladit vždycky v úterý mezi 21. a 23. někdy i půlnocí. To je dvojhodinový sestřih potom v neděli od 22. hodiny tady u nás na Color Music Radio. My se dostaneme i dneska k jamajské muzice, ale tak trošku oklikou, ještě stále cestujeme. Teď jsme sjeli Haiti, kam se za chviličku ještě vrátíme s Wyclefem Jeanem, ale ještě předtím v rámci toho trošku vintage sound jsem vám chtěl zahrát tuhle věc žánru Calypso. George Simonet, nešahej mi na mí rajčata, don't touch me tomato. Posloucháte, pojďme nejdobrou chuť?

0: sake, don't touch me, tomato.
1: Co máš jít?
2: Admirál Kolíbal je bůh!
3: A poslouchá Color Music Radio.
4: Tak to je to.

V rytmech Kalypsa nejprve George Simonette z Baham a potom Lord Beginner z ostrovů Trinidad a Tobago. Já jsem zmiňoval, že se ještě vrátíme na Haiti, protože právě od tama pochází Wyclef Jean. Je důležitá součást tria Fugees, ale my si dáme teďka něco z jeho solový desky jménem Carnival Volume 2 Memoirs of an Immigrant. A což je taková zajímavě pestrá deska, na který se objevují v jednom songu třeba Akon a Lil Wayne. V dalším je jamajský Sizzla Kalanji, v dalším je Paul Simon, v dalším songu je Shakira, nebo třeba Mary J. Blige. A já sem ale vybírám něco úplně jiného. A to je song s Norou Jones, takže Nora Jones a Wyclef Jean. Posloucháte Poletní menu. A díky McFarts.cz a Rowito Ice Cream za support Poletního menu.

Jo. Ano, ano. Když jsem zmínil Wyclefa Jeana, dal jsem něco z jeho solovky, ale zmínil jsem taky Fugees. Myslím, že některý z vás by mi neodpustili, kdybych ani Fugees ani nezahrál, ne? Tak jsem musel dát, ale nezahrál jsem ty klasiky, které všichni znají, ale zahrál jsem něco z jejich úplně prvního alba, Blunted on Reality, který vyšlo v roce 94 a na fotkách bukletu je Lauryn Hill, Wyclef Jean i prase, ještě velmi mladionký a vlastně velmi živelný, ještě žádný pop. Prostě první deska a ty emoce v tom jsou pořádně cítit a musím říct, že mě to zpětně hodně, hodně baví. To téma těch prvních desek, ne, toho prvního vyjádření. Když pak jdete do toho, jak jsem zmiňoval nedávno ten CD Store, ne, s těma použitýma CDčkama, který úplně přetejká CDčkama, vinylama, prostě všech možných epoch a vidíte to množství muziky, který za ty dekády vzniká a vznikalo a bude vznikat snad i, tak... mě to trochu někdy jímá, jestli jako má cenu vlastně dělat vlastní kreativní muziku, když žijeme v takovýchhle záplavách. Nicméně, jak do toho vstoupilo AI a ještě nový ministr kultury, tak si naopak říkám, naopak, vlastní tvořivost je to nejcennější, co máme a to, že to naklikáme a že to AI udělá za nás, je nuda. Ať už jako pro posluchače, anebo pro někoho, koho baví tvořit. A myslím, že to téma toho tvoření je pro výtvarníky, ať už se zajímáte výtvarným, nebo hudebním uměním, jedno, protože tam jde právě o tu kreativitu. Tak tím chci inspirovat všechny, abyste rozhodně nedávali svoji kreativitu někam na hřebík, protože tam sice bude pár let vyset, ale vy zároveň budete vnímat, nebo mluvím za sebe, za svoji zkušenost, že jsem takhle pověsil třeba mikrofon na pár let na hřebík a furt, ale si říkáte, tyjo, ale něco ve mně touží tvořit, zpívat, repovat, cokoliv. To znamená, že stejně dříve nebo později a lepší dříve, než jde později, abyste pak nekoukali, že hele, vlak mi ujel. Tak tolik jenom Otec Fura dneska po třetí v rámci poledního menu. A my jsme si zahráli Fugees, teď koukám, na kterým tracku, že to bylo. A co, že tady mám pro vás dál? A dedication to all the refugees worldwide. Ještě jednou do třetice Fugees.

Yes, reggae music v rámci dnešního poledního menu, aspoň takhle na závěr, aspoň kousíček, ale protože minulé 1. července byl Mezinárodní den reggae, to znamená, že celá ta hodina byla věnovaná reggae music, tak dneska aspoň takovýhle špetka, tohle samozřejmě Bob Marley and the Wailers, slavná věc jménem Chundown Babylon z posledního alba Confrontation, z kterého bych vám rád zahrál ještě jednu krásnou věc na rozloučení a poděkování. A taky poděkuju ještě jednou MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Apple. Speciálně pokud si ho rozbijete, tak pište a volejte MacParts.cz. Díky taky Rowitu Ice Cream za jejich skvělý nanuky a podporu ze Šumavy, který mám plný mrazák a moc si to užíváme celá rodina. A taky poděkování nakladatelství Dharmagaya, s kterými máme otevřenou soutěž o knihu Psychedelika a duše, jejímž autorem je Simon Jugler, a ta soutěžní otázka zněla, v jaké edit u nakladatelství Dharmagaya tato kniha vyšla. Můžete odpovídat na lukas@radiocolor.cz, což je dobrý kontakt i pro jakýkoliv vaše zprávy, postřehy, zpětné vazby, pochvaly, kritiky a tak dál, co máte zrovna na srdci. Mějte se parádně, přeju krásný odpoledne, krásný víkend a na brzkou slyšenou.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.

0: Tady je Roman.
1: Tady je Roman.
0: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Ahoj, koračky a koráci. Jasně, za náma. Olivia Newton-John a John Travolta. Letními noci. No a tohle to je

No, řekl bych, že zima nikomu není. No, on si to myslí taky, jak je slyšet. Vanilla Ice. Já myslím, že nějakou tu zmrzlinku potřebujeme, třeba i vanilkovou, co?

Ačko, kadíme deti, Ice Ice Baby, spolu s Planet Funky Music, pekne dohromady. Postaral sa o to Gary Sky King. A detem vlastne začali prázdniny. Se mají. Když to bolo.

0: baby.
1: Páč, a v té škole bylo velký hodrko. Když už se to roztopilo. A nejen proto, samozřejmě.

taky po té zmrzlině mám pocit, že dostávám tropickou sprchu. Tropical shower. No a rytmus života, to sedí.

DJ H featuring Steffi. You, Don't You Stop. V remixu od Unity 3.

Vamos a ver la Kishib. Moje taky horko. Arrow, hot, hot, hot. Remix je hezky pomohl s Adams. Já si musím smát ještě teďka, že jsem dneska to horko dlouho nemohl najít. Asi zrovna dvakrát to horko není, ale třikrát hot, hot.

No, ty jsi se dověděl, že to je konzervovaný teplo, no. Tak z čeho jsem se napil zase? Canada Heat. Vrchovka na obrázku. Na obalu desky, ale... Teda, jestli to datová věc moje budoucnost, no. Future, future. Tak, nic moc asi, no. Uvidíme, třeba se to nějak ještě zlepší. Remixovali Future Shock.

Takže radši než konzervovaný horko pijte fakt nějaké tekutiny, levonce chlazený, jak se ne, úplně ledový, že jo. Ale hlavně fakt pijte, ne alko, ať vás nepostihne kolaps, jako mě před několika dny, takže vlastně moje budoucnost je už teď lepší, než mohla být, protože já vám spadl normálně dozadu, na záda, ale naštěstí jsem tady furt a páteř mám pořádku. Takže bacha na to. Umbejte, ať ani vás nepostihne takovýto kolaps, ale ať můžete třeba poslouchat teda ten kolaps, my love.

No, naštěstí tedy nic vážného. Ale už bumbám víc. Si myslím, že to bylo tím, že jsem byl rozehydrovaný. No a potom prostě ten mozeček už nefunguje jako pořádný mozek. Na to tělo taky pořádně neposlouchá, takže stačí málo a rozpláclej jsem. Takže udržujte silné nejen vaše tělo, ale i vaši mysl. A stejně tak i muziku. Keep the music strong. Jedně i bizárně. So bizarring.

Já se omlouvám za minulý týden, že teda nebyla nová barevná hodina Honzy Martina, protože už v tu dobu jsem byl odpadlíkem. Sorry, a nejen jako...

toho sluníčka je mnohem více hnědých kůží než obvykle. Brown skin. Vám bude zpívat India Ari. Samozřejmě v jiném smyslu, ale znáte mě, já se chytím všeho. Jako bobí košilky.

radši, než jste v neděli odpadl, tak v sobotu se nám krásně hrálo s Nickem Lupenem. Moc děkuju jak jemu, tak samozřejmě všem, kteří přišli, tančili a dělali nám dobrou atmosféru. No to je pro dnešek všechno, kolečka, kodáci, žijte blaze, ahoj!

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny.
5: Color Music Radio.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11. a reprízy v půli měsíci.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya, radio show, The Ride. Posloke Radio. Kasdi, Utari, Asturtek, Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji, Do Shesti, Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka.
3: Feel good mlsání.
5: Syna Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zletníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
7: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
9: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
10: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zevlingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja.
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
8: Let's party. Have a good time.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
6: Color Music Radio.

0: No, první letní speciál je tady, co jí znamená více hudby a méně slov. Té potresové muzice, co jede pod námi, tedy ta paní, co tam kvíká, se říká Bad. No a pro zvědavce upřesňují, že se jedná o skupinu Cyber People se skladbou Void Vision. No, minule jsem slíbil na konci, že právě dnes řeknu, jak to vše bude probíhat, ale nejdřív jedno malé upřesnění. Nabyl jsem z různých mailů a zpráv dojem, že ne všichni ví, co to je Megamix, nebo dříve se tomu říkalo medley. No a pletou si to s maxi singlem neboli 12-palcovkou, tedy vězte, že Megamix, jak jsem říkal, dříve se tomu říkalo medley, je umně zmixovaný proud, tedy směska těch největších mnoha různých hitů. Jednotlivých skupin zpěváků či zpěvaček nebo směska hitů na jedno téma, například anebo styl Italo Disco, 80, 70, funk and soul a tak podobně. Zatímco Maxáč je jen delší verze jednoho jediného hitu. No a probíhat to bude tak, že vždy na začátku každé hodiny přečtu playlist, většinou to bude tak 6-7 tracků, za jednu hodinu víc nestihneme, no a pak už se uslyšíme až na konci první i druhé hodiny, kdy se budu loučit. Moje hlasivky taky potřebují odech, tak mi to přejte. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist, který stejně dopředu řeknu, bude jako obvykle na našich stránkách, tedy radiokolor.cz, kde si pak v sekci podcast můžete i toto pak stahovat nebo poslouchat. No, tak jdeme na to. V první hodině 6 tracků, jako první Dance Mix 80. Volume 1, pak Sandra a Greatest Hits, následuje Marlo's Dance Videomix Volume 69, což jsou 70. a 80. Ten pán toho udělal hrozně moc, to si pustíme v průběhu léta. Pak Chic společně se Sister Sledge a jejich Megamix Number 1, pak Javier Climaco, to je taky jeden DJ známý z Mexika, Best Dance Music of Mid 80s, no a jako tečka The Sexy Single Mix od Hot Chocolate. Ať jste v autě doma, na party, u grillu, u vody, prostě všude tam, kde nás zachytíte a posloucháte, všem vám skvělou zábavu, tak to vám od mikrofonu přeje Pavel Bárta. No a teď už jdeme na to.
1: Ready. Just relax and enjoy the ride. Noční party.
2: Color Music Radio.

No jo, no jo, Dead or Alive. Tak to byl Klimako Disco Mix poloviny osmdesátek. No a pokud jste v první hodině postrádali moje oblíbené, jako třeba Italo Disco nebo PWL, což je Stock Aitken Waterman Production, nebojte, příští hodině všechno bude. Nechoďte mi daleko, teď bude malá pauza. Maximálně obrátit steak, no a pak budeme pokračovat. Takže za malou chvíli se uslyšíme a Pavel Bárta říká pro tuto chvíli goodbye. Nicméně nás ještě čeká sexy mix od Hot Chocolate. Tak se těšte za chvíli.

0: Vítejte ve druhé hodině prvního letního speciálu, bude jich celkem 10, kde si budeme hrát jen a pouze megamixy neboli medley. Co to je, to jsem vysvětlil hned na začátku. No a pokud jste tu hodinu číslo 1 slyšeli, jistě všichni pochopili i bez vysvětlování, co to vlastně je. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist řeknu jednak na začátku a jednak bude potom na radiokolor.cz, což vám moc nepomůže, protože si budete muset pomoct sami Shazamem, kde v sekci podcast vše zameškané stahujte anebo poslouchejte. No, protože právě, a to teď vysvětlím, protože neexistuje roztrekování u jednotlivých mixů většinou. Musíte se spolehnout na své znalosti, doufám, že jste toho spoustu poznali jen tak sami od sebe, no anebo přijde na řadu náš oblíbený Shazam. No a co pro vás mám připraveno teď? Jak jsem slíbil, můj oblíbený PWL Hit Mix, PWL Pete Waterman Label, no vše z dílny Stock Aitken a Waterman. No a tento nese název Music Factory Hit Mix, pak Francesco, ne u lesa, ale na poli, a jeho slavná Baila Part 1, ono se to čte asi Nápoli. A to je jedno. Donna Summer přijde se svým megamixem, pak Italo Boot Mix, konečně Volume 1, anebo Numero 1, a hned zatím Silent Circle a Special Megamix. No a nakonec tu bude peklo. Marlos Dance Videomix, tentokrát pod číslem 43, on jich udělal, myslím, 150 nebo ještě víc. A pod tímto číslem se skrývá co? Disco Inferno. Takže hezký poslech přeje jako vždy od mikrofonu Pavel Bárta. Bavte se dobře.
1: Taneční party. Color Music Radio.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. DJ Marlos a Disco Inferno. Čas se nám nachýlil. Kdo chce to disco peklo si prodloužit dále, ten si naladí Music Only, kde je party až do 2 do rána. No a nebo potom v sobotu The Best of Zlaté hity ze Zlaté Prahy. Disco hity od 8 hodin. Ve Vídni je šuplík a v tom šuplíku je víc jak 1600 skladeb ode mě a já doufám, že Harry Winklehoff vybere něco super a to celé léto. No, tady bude v sobotu od 8 Kuba a jeho lahutkářství, no a potom taky Martin Svátek. Tentokrát mu název jeho pořadu 100% vyšel. Konečně. Holiday Edition. No a já zase za týden. Mějte se krásně, užívejte léto, protože je krátké a příště se na vás opět u Megamixu těší Pavel Bárta. No a tady už to Disco Inferno máte.

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chill outovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští.

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.